0: Vaše to rádio je namiesteno na 105 zapírka 2 FM. Užívajte so Bubamára. Vaši od najdobar solozač.
1: Rádio Bubamára.